Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Alexandra Sten a Donny Set Me Free.

0: takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.

0: samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Více na brnobeachpro.cz.
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na štetl.cz.

0: co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny. Přece další Degu Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

0: porazit. Šikant zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme sobotu s datem 15. srpna, svátek slaví Hanky. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli se můžete těšit na kalendárium Frýčka. Teď už přehled novinek.
1: Frý Radio. Hudební novinky.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Stříčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1099 a moravský kníže Ota II. Po vítězné bitvě nad českým knížetem Břetislavem založil kostel Matky Boží na Starém Městě a položil tím základy budoucího města Telč. V roce 1645 Brno statečně odrazilo poslední útok Švédů, tím obléhání skončilo a roku 1969 začal první hudební festival ve Woodstocku. Své narozeniny dnes slaví herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér i autor Jan Kraus, také Victor Sheen, což je český rapér, anebo americký filmový herec, režisér a scénárista Ben Affleck. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte, teď už další muzika.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ.

0: Přesně na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka frýčka za námi a na více retrohitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huďkovou. Teď už ale pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.

0: know it.
1: Včera jste si opět nenechali ujít hitparádu 107 Frýčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle, a kdo jste hitparádu nestihli, už teď si ji můžete pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. A jelikož nám odstartovalo i nové kolo hitparády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hraje

0: si před desátou dopolední Fričko stále s vámi. V další hoďce se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď už ale další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po desáté ladíte vlnu 107 FM. Tento týden se slavnostně otevřela nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Já vás tam pozvu za chvíli, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

Tento týden se slavnostně otevřela nová komunitní zahrada v ulici Kopaniny v Kohoutovicích. Na místě, které bylo dříve nevyužívané a zanedbané, vznikl nový prostor pro pěstování, setkávání i odpočinek. Zahrada vznikla především pro obyvatele okolních bytových domů, kteří nemají vlastní pozemek, ale rádi by si vypěstovali zeleninu, ovoce a nebo pilinky. Teď už další muzika.

0: s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: spuštění prvního pravidelného úsekového měření rychlosti v Brně se odkládá. V Kněničském mělo zařízení fungovat už přes léto, nyní se ale počítá se zahájením během podzimu. Finální rychlostní limit zatím ještě není schválený. Vedení města ale preferuje 60. Aktuálně platí v úseku od křižovatky Kněničské a od Bojářské ulice po mimoúrovňové křížení s Žabovřeskou ulicí 50. Teď už další muzika.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

zkazit. Už za chvíli. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1998.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Máme krátce před 11. dopolední a v éteru Frýčka vás vítá Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit. Než se k tomu ale dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Chicland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Chiclandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo chicland.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: Kam vyrazit?
1: Po 11. hodině nám na Free Radio nastává hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já vás už za chvíli pozvu na farmářské trhy do Brna Líšně. Tak si to nenechte ujít, teď ale přehled novinek.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: vyrazit.
1: Tržnice v pomyslném centru Líšně je plná voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek a lokálních specialit. Městská část Brno Líšeň pokračuje právě v tradici líšeňských trhů. Farmářské trhy se pořádají na ulici Jírova, a to na prostranství nad tramvajovou zastávkou, už od roku 2011. A cílem je nabídnout poctivé potraviny, produkty se značkou regionální potravina Jihomoravského kraje, garantované bioprodukty, kvalitní maso od moravských statkářů, poctivé uzeniny a klobásy vyrobené pouze z masa, čerstvé ryby z moravských řek a kvalitní farmářské sýry, chleba a pečivo z obilí, které vyrostlo na našich polích. Přijďte i dnes podpořit farmáře z českých zemí a vychutnat se kvalitní české potraviny. Prodejní doba je ještě dnes do 13 hodin. Teď už další muzika.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyčisko.

0: kam vyrazit.
1: Ladíte vlnu 107 FM, já už vás za chvíli pozvu na otevření nové expozice v kasematech na Špilberku, tak si to nenechte ujít. Teď už ale pokračujeme další muzikou.

0: Otevírá nová expozice v kasematech na Špilberku. Po rozsáhlé rekonstrukci tu vzniká právě zcela nová expozice s názvem Kasematy válečné, věnovaná osudům Špilberku na počátcích druhé světové války a především spojeneckému bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Dobové fotografie, propagandistické plakáty, autentické předměty, historické nahrávky, také promítání filmového týdeníku z roku 1944 a citově zvolené osvětlení vás vtáhnou do atmosféry doby, kdy měly být tyto chodby přebudovány na protiletecký kryt pro místní posádku. Prostory si totiž dodnes zachovaly svou autentickou podobu z konce války, jedinečnou raritu v rámci celého areálu. Panely provedou návštěvníky dvojjazyčně, česky a anglicky, tak se přijďte podívat.
1: Větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: parků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Krásné poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. Za chvíli se podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu, tak si to rozhodně nenechte ujít. Teď už ale jdeme na další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Za malou chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou, ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu museli strážníci řešit.
2: Pěkný den vám do studia i všem posluchačům Free Radia. Do Černovic přivolala v noci na úterý strážníky žena, která prý z okna svého domu viděla staršího muže ničit zpětná zrcátka dodávky. Nejprve se je prý pokoušel urvat. Po několika marných pokusech do nich pak údajně intenzivně bouchal. Strážníkům ho popsala a upřesnila směr, kterým odtud odešel. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla nedaleko na zastávce městské hromadné dopravy. Tvrdili jí, že nic neudělal a chtěl odejít, což mu strážníci nedovolili. Jiná hlídka mezi tím zkontrolovala vozidlo. Levé vyhřívané zpětné zrcátko mělo popraskané sklo, u pravého byl poškozený pohyblivý kloub, který zrcátko drží. Přestože muž trval na tom, že je v tom nevině, další svědkyně jeho počínání zachytila mobilním telefonem a záznam strážníkům ukázala. Až poté se muž k poničení oplu přiznal. Hlídce nadýchal bezmála 1,4 promila alkoholu. Po konzultaci se státními policisty, tedy strážníci, předali případ pro podezření z majetkového přestupku úředníkům. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno vám všem přeji krásný den.
1: Děkujeme za informace. Teď pokračujeme další muzikou.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Krásné odpoledne z Free Rády a za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských policistů pana Jakuba Ghanema. I ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit, tak si to nenechte ujít. Teď další muzika.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem prozradí vám, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: Dobré dopoledne posluchačům i do studia Free Radia. Lidé mířící na procházky kolem zahrádkářské kolonie mezi Jehnicemi a Ořešínem potkávali včera dopoledne zatoulanou kozu. Volajícímu na linku 156 připadala pohublá a pohybovala se podle něj malátně a zmateně. Strážníkům muž velmi pomohl určením přesného místa a hlídka ze zdejší služebny potom bez potíží chytila. Kozel opravdu působil vyčerpaně a dehydrovaně, nedá se tedy vyloučit, že bez přístupu k vodě pobíhal po venku delší dobu. Strážník odchytové služby zvíře naložil do klimatizovaného služebního vozu a dočasně převezl do útulku městské policie. Tam se pracovnice přesvědčili, že je kozlík velmi krotký a přítulný. Na přítomnost lidí byl očividně zvyklý a na pokyny reagoval téměř jako dobře vycvičený pes. Poskytli mu potřebnou péči a zajistili dostatek vody, postupně se zotavil a nyní jsou zaměstnanci našeho útulku v kontaktu s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech Free Radia.
1: Děkujeme za informace, teď už další muzika.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Krátce před 13. odpolední vás ze studia Frýčka vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny Hanky, ty totiž mají dneska svátek. Holky, užijte si svůj den a právě vám letí další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po 13. je tu Free Radio s vámi. Nastává nám hodinka plná zajímavostí, tak si na to počkejte. Teď už ale posílám k vašim uším výběr naší nejnovější muziky.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč jezdí v Brně šalina? Nejspíš jde o zkomolení německého ekvivalentu Elektrischleine. Zlý jazykové lidové etymologie ovšem podsouvají výklad Scheißleine, tedy doslova pokálená linka. Tak prý zvaná podle výkalů lemujících původně koně spřežnou dráhu. Tak teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Jedni ho milují, druzí nenávidí, ale všichni dnes znají kečup jako druh rajčatové omáčky. Možná vás tedy překvapí, že ve svých počátcích neměl s rajčaty nic společného. Zmíněné dochucovadlo původně vzniklo v některé z asijských zemí, snad v Číně nebo Malajzii či Indonésii. Odtud pak název kečup v doslovném překladu rybí omáčka pronikl do anglicky mluvících zemí. V průběhu 18. století se někdejší asijská rybí omáčka proměnila v kuchyni kolonizátorů, nejprve v omáčku houbovou a o století později pak v rajčatovou. Průmyslově vyráběný kečup se následně stal poznávacím znamením amerického rychlého občerstvení a v této podobě se rozšířil prakticky do celého světa. Hlavními vývozci kečupu jsou dnes Itálie, Spojené státy a Nizozemí. Největšími milovníky kečupu, alespoň podle průměrné spotřeby na obyvatele, jsou možná překvapivě Kanaďani. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: but I want another cocktail.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
2: Dnešní oslovení slečna nepředstavuje nic jiného než zkomolenou verzi slova šlechtična. Častým užíváním se zmíněný přídomek v rychlé řeči o slabiku zkrátil. Úvodní š se změnilo na s a tak na svět přišla současná slečna. Uvedený výraz se podle někdejší etikety vztahoval výhradně na neprovdané dcery aristokratů. Teprve mnohem později se rozšířil také na neurozené mladé dámy ze společensky dobře situovaných rodin. A nakonec se slečnami staly i všechny ostatní dívky, jimž do té doby zůstávalo vyhrazené prosté oslovení pana. Tak teď jste opět chytřejší než rádio. Všechno, co

0: srpna. Kaufland.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog!
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hraje.

Za malou chvíli do studia Frýčka dorazí Patrik Netík, ten tu s vámi bude až do 19. A já se těším zase v pondělí od 11, tak do té doby vám přeji krásný zbytek víkendu. Free Radio, kam vyrazit? Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásný den, přátelé a kamarádi, no opět nám ten týden jako šmahem, jako švihnutí proutku. Já už prostě opravdu musím uznat, že to letí neuvěřitelně. Prázdniny jsou ve své druhé polovině a pomalu, ale jistě se budou naopak pouštět do čtvrté čtvrtiny. To je neuvěřitelný. No, zkrátka a dobře, nedá se nic dělat, co nás čeká a nemine za malý okamžik, například tip, kam vyrazit. S vámi ve studiu moje maličkost Patrik Netík a my jdeme na to, co dělá Free Radio Free Radiem. A to je přehled toho nejnovějšího. Krásné sobotní odpoledne. Free Radio. Hudební noviny.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, a dneska vás zkrátka a dobře a jednoduše zvu na festival, na Velodrom, multižánrový hudební festival PopMes, který se zaměřuje na současnou popovou, rapovou, elektronickou a indie tvorbu. Další ročník festivalu probíhá právě od 6. do 8. srpna 2026. Znamená to, že zatím ještě stále máte možnost během celého dneška vyrazit na Velodrom, na PopMes, pokud patříte mezi fanoušky přesně takovéto muziky. Rozhodně doporučuji a my jdeme na muziku.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

Studia. Za námi je dnešní první společná zpátečka a ta mě dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Hučkovou. Nenechte si ujít skvělé 3 hodiny retro muziky na vaše přání. Takhle skvělé to tady u nás bývá každou neděli mezi 17. a 20. hodinou. Nezapomeňte, my už ale jdeme opět na výbornou muziku.

0: sliboval jsem také, že vás pozvu na hit parádu. Ano, hlasujeme www.freeradio.cz/top107. No a tam každý den můžete udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. No, potom celý týden hlasujete, Lukáš to potom na konci v pátek sečte, podtrhne, no a s jinými slovy vám řekne, jak to vlastně celé dopadlo. S tím se ale pojí, že 4 pecky jdou pryč a 4 novinky jdou sem k nám do hit parády nově. Co to znamená? No, že ty 4 novinky nám v rychlosti Lukáš představí. Luky, máš slovo.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Alexandra Sten a Donny, Set Me Free.

0: krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: První naše dnešní společná hodina je za námi a já bych také málem zapomněl dneska poblahopřát. Dneska totiž v kalendáři nalezneme jméno Hana. Je velká pravděpodobnost, že nějakou Haničku znáte. Han je totiž v celé České republice 145 901. Z toho u nás tady v Brně žije 5854. Velká šance, že nějakou Haničku znáte. Holkám, popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

I po 15. hodině se na tebe z Free Rádia valí nejlepší muzika. Free Rádio pro tvoje lepší odpoledne.

0: Krátce po třetí hodině je tu také čas na dnešní kino novinky, co nás čeká a nemine. No za malý okamžik předám slovo Janči Houbové a ta nám představí aktuální novinky z kina. Ještě ne se tak ale stane, je tu opět přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Je tu dnešní první kinonovinka, já tedy velice symbolicky předávám slovo Janče Houmbové a ta nám představí, na co bychom mohli vyrazit do kina, aby nám neušla žádná novinka. Janí, na co mě a naše posluchače pozveš?
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopučovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se bouna v orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen právě teď v kinech.
0: Janče, moc krát děkujeme za představení aktuální kino novinky a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
3: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: námi je další zpátečka. Samozřejmě nemusíte také vůbec zoufat. Zítra, tedy v neděli, tady mezi 17. a 20. retro party. Rozhodně, pokud máte rádi zpátečky, tak nesmíte vynechat. No a za malý okamžik také slibovaná druhá kinonovinka, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný tip neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107

0: Je tu dnešní druhá kininovinka, já tedy opět přidávám slovo Janče Houbové, která nám řekne, na jakou novinku a na co se dá do kina vyrazit. Tak Janí, na co nás pozveš? Free Radio,
1: novinky v kinech. Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sopku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchranných akcí dinosauřích rozměrů, aby zachránila celý ostrovní ekosystém před vyhynutím.
0: Moc krát děkujeme Janče Houbové za druhou dnešní kinonovinku a my jdeme opět na muziku.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Hodina dnešních kinonovinek je pro dnešek zdárně za námi. Já jenom v rychlosti připomenu v kalendáři dneska jméno Hana. Pokud nějakou Hanku znáte, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: I po 16. hodině je Free Radio stále tvojí skutečnou jedničkou s nejnovějšími hity. Free Radio pro tvoje lepší odpoledne.

Odstartovala nám takzvaně lákací hodinka. No a co nás čeká a nemine, řekneme si něco o soutěžích, které tady u nás na Freerádiu probíhají poměrně pravidelně. A co nás čeká? No řekneme si něco například o tajemném filmu, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče. Freerádio, hudební

Double Free Rádia. Je pravda, že sice jsme ho teďka momentálně na chviličku z prázdnin vyřadili, ale hnedka po prázdninách se nám Double Free Rádia vrátí a bude to ale opět skvělá cena a zase budete moct vyrazit například na Kulečník. Teďka sice, jak jsem již zmiňoval, přes prázdniny máme kratičkou pauzu, ale hnedka po prázdninách se nám to vrátí, dvě naprosto stejné pecky hnedka po sobě a budete vyhrávat každý den, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.

0: Další dnešní zpátečka je pro dnešek zdárně za námi. Opět mě to dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou mezi 17. a 20. hodinou. Skvělé 3 hodiny retromuziky na vaše přání. Nezapomeňte naladit.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Sliboval jsem také tajemný film. V ranní show s tancem s Romanem Kolodějem mezi 10. a 11. hodinou máte šanci na základě 4 indicí uhádnout, jaký tajemný film má Roman Koloděj na mysli. I když se vám to podaří, dovoláte se jako první a správně uhádnete, jaký film Roman myslí, no tak od nás získáváte zpravidla nějakou výhru. Buď to lístky na festiák, poukázku na dobrý Labanec, no zkrátka a dobře, co zrovna tady Roman najde a na co bude mít chuť. Rozhodně se vyplatí poslouchat každé ráno. Free Radio u nás se vyhrává každé ráno.
1: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.

0: pizza je chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Free Radio 107 FM.

0: Takzvaně lákací hodina je pro dnešek zdárně za námi. Pokud nějakou Hanku znáte, tak holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Lehonce, po 5. hodině nám startuje naše dnešní celebrity show a kdože nás to dneska čeká? Zaměříme se na princeznu Kate a také na Zdenu Studenkovou. Je toho poměrně dost, tak to nezdržujme a pojďme rovnou na muziku.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: V roce 2024 na veřejnost pronikla zpráva, že princezna Kate má rakovinu. Před pár dny začalo po internetu opět kolovat video, kde se manželka prince Williama svěřuje se svou zkušeností pacientům v Manchesteru. Nedokázala jsem ani číst, prozradila princezna Kate o léčbě své rakoviny. Jde úplně z toho mráz po zádech, ale důležité, ale co si myslím a troufám tvrdit, že je absolutně klíčové ohledně tady tohoto, že se to princezně podařilo překonat a porazit. Obrovská čest, obrovský pales nahoru, Kate už je v pořádku, no a já věřím a doufám, že nás bude dál bavit svojí absolutní profesionalitou. Kate zdravíme, přejeme, aby už nikdy nic takového nemusela řešit a posíláme výbornou muziku.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: za malý okamžik také slibovaná Zdena Studénková, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný drp neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Slovenská herečka 72-letá Zdena Studenková má vzhled, který jí závidí i o 20 let mladší ženy. S obličejem si nechává pomoci estetickou medicínou, tělo ale udržuje pravidelným cvičením. Svým sledujícím poradila jednoduché cviky v bazénu. Jak se dá cvičit ve 40, ani se nezapotíš, napsala Zdena Studenková k videu, v němž předvádí cvičení v bazénu. Je opravdu neuvěřitelné, jak ve 72 letech Zdena vypadá, no je to neuvěřitelný jako kunšt. A tak trošku jí podezírám, že bude možná pít i krev panen. Zdravíme Zdenu, přejeme jí, aby takhle vypadala ještě mnoho let a posíláme výbornou muziku.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Dnešní Celebrity Show je pro naše zdárně známy. Pokud přátelé a kamarádi znáte nějakou Hanku, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Odstartovala nám naše dnešní poslední společná hodina, která nám přináší ale ještě spoustu skvělých informací a také skvělé muziky. Za malý okamžik například víkendové kalendárium popůl nesmí také chybět burza práce. Jak jsem již zmiňoval, je toho před námi poměrně dost, nezdržujeme to a pojďme rovnou na věc a na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendový kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 15. srpna, ale v minulosti. Začínáme v roce 1198, to Přemysl Otakar I. byl korunován Filipem Švábským na krále českého. Rok 1307, českým králem se podruhé stal Jindřich Korutanský. Rok 1645, Brno statečně odrazilo poslední útok Švédů obléháním. Tak skončilo. No a zakončíme to v roce 2002. Povodeň zaplavila areál Spolana Neratovice, do vody unikly dioxiny. Jdeme na něco příjemnějšího, jdeme gratulovat. Narozeniny dnes slaví například český herec, moderátor, publicista, dramatik a režisér pan Jan Kraus. A jdeme také do zahraničí. Narozky dneska slaví také americký filmový herec, režisér a scénárista Ben Affleck. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.

0: No a už za malý okamžik také slibovaná burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám žádná nabídka neuteče.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio, Burza práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme hledat atestovaného lékaře či lékařku, anebo také prodavače.
0: Free job.
1: Do nemocnice u milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Brně zháníme atestovaného lékaře či atestovanou lékařku s náplní práce sekundární lékař u lůžka, příjmy a propouštění pacientů, sledování zdravotního stavu pacientů a provádění lékařských zákroků a zajištění kvalitní péče. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do Brna zháníme také prodavače či prodavačku z náplní pultového prodeje uzenin, masa, sýrů, lahůdek, pečiva, zákusků a výrobků z teplého pultu. Přípravu a krání, doplňování zboží do pultu, obsluha pokladny a také kontrola kvality a čerstvosti zboží. Opět bližší informace, ale především důležitý kontakt na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Je neuvěřitelné, přátelé a kamarádi, jak nám to dneska uteklo. Náš společný čas je nachýlen do samotného závěru. Užijte si zbytek víkendu. Uslyšíme se zase nejpozději příští týden v sobotu úderem 14. hodiny. No a do té doby nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio, Free Radio, to jsem.

hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Alexandra Stan a Donny, Set Me Free.

0: krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Pátečka Fríradia. Pátečka Fríčka.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. To

Hezký den a příjemný poslech přeje Freeradio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Alexandra Stan a Donny, Set Me Free.

0: Takhle krásně vypadají aktuální horké novinky hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně rádi zahlasovali, klikejte jako vždy na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popokate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.